stvari se mnar. Jeg som o bogi bogi bogi bogi bogi stvari se mnar. Jeg som nar, aha, jeg som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

svar. Det som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stejna čveč se ne sekiram, se nadere min naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas, no